0: Imagine to have an avant-garde movement, avant-garde group, which is not connected to communist politics. But of course, this connection was short-lived even here. Yeah, but similarly to French surrealists, they criticized the Moscow trials and the development in the Stalinist Soviet Union. So basically, even later, they became still they were, of course, Marxist and were still revolutionaries, but very critical of the Soviet Union. And this radical left-wing politics and critical of the Stalinist regimes, this is basically a constant trait of Czechoslovak surrealism till today.
1: Freundschaft. Hinreißende Freundschaft. Sobald die in Richtung Korruption ausgestreckte Schiene der Transmutation von Gold in einen einzigartig platzierten, beweglichen Fensterrahmen preisgegeben wird, Liebe ohne Härchen am Körper und täglich gebadet im Blau der Augen des einen oder im trockenen Wüstensand der übrigen, vergessen wir im Übrigen nicht, dass schnell der Platz frei wird für den Panther aus Handschuhen, der uns vor der Ansteckung durch allzu eifrige Zärtlichkeiten bewahren wird.
2: Neměl jste mi to vyprávět. Víte, já celý život čekám, že se mi přihodí něco, co se ještě nikdy nikomu nestalo. Dívám se na věž, čekám, že se pohne. Chodím na nádraží, čekám, že přijede vlak. Ale všechno se děje někde jinde, pane. Já nemám o čem psát. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybych toho vašeho zajíce potkal já?
3: Já bych ho byl raději nepotkal.
2: Zatím, že jste primitiv, pane. Ale já, rozumíte? Já jsem básník.
1: Wir suchen den Kurzschluss mit allen tatsächlich unverdorbenen Wesen, die nicht allzu sehr zittern bei dem Gedanken, dass sie sich verbrennen werden. Wir suchen den Kurzschluss.
4: Hledáme krátké spojení se všemi skuténe neskazenými bytostmi, které se Filip Netfesou při pomyslení zase popálí, hledáme krátké spojení.

0: Běhají v přepestrém šatě a s bičíky z kůže. A cvičené krysy a volavčí pera, a tak jako kdysi a tak jako včera i dnešní den znova vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky. I cvičení lidé. A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, jdou cvičení šváby a cvičené žáby, jdou cvičení mroži a za nimi z nože dál. Jdou.
1: Wer singt dort hinterm schwarzen Vorhang still seine Miserere? Ach, das bist du, o untreue und untröstliche Nacht. Du balsamtriefende Geliebte, Obstduft.